0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Podívejte se na svou kuchyň. Na skříň v ložnici. Na desku stolu, u kterého snídáte. Třeba to všechno začalo právě u nás v Kronošpanu. Buďte i vy u zrodu desek, které tvoří základ domovů. Kronošpan Jihlava hledá nové kolegy do výroby a údržby. 8. října vás provedeme výrobou a dozvíte se, na jaké pozici můžete začít. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio Vysočina.

0: katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Znáte každý sjezd z dálnice, víte, kde zaparkovat a kde mají slušnou kávu. Domů byste ale chtěli jezdit častěji. Kronošpan Jihlava hledá řidiče kamionu. 2 až 3 noci v týdnu spíte doma a na denních návratech se dá domluvit. 8. října se dozvíte, jak u nás jezdíme a navíc si můžete promluvit přímo s našimi řidiči. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, je přesně 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Kvůli podvodům zkušebního komisaře řeší nečekaný problém 27 řidičů z Prachaticka. Soud sice potvrdil, že žáci nikoho neupláceli a sami nepochybili, komisař jim ale zkracoval závěrečné jízdy. Ministerstvo dopravy teď trvá na tom, že jejich řidičské průkazy nejsou platné a budou muset projít novým přezkoušením, což dotčení řidiči odmítají jako chybu státu. Přivýdělek k zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Rozhodná čísla totiž v roce 2027 vzrostou ze 117 521 korun na téměř 124 tisíc. A pojďme také na sport. Útočník Martin Nečas 2 góly a asistencí režíroval výhru Colorada 6-1 nad St. Louis. Premiérovou trefu v sezóně zaznamenal talentovaný Jiří Kulich, který rozhodl o vítězství Buffalo nad Chicagem 4-3 a střelecky se prosadil i zkušený Ondřej Palát při výhře Islanders 6-0. Naopak Boston Davida Pastrňáka poprvé v ročníku padl s Minnesotou 1-4. Náročnou noc prožil golman Jakub Dobeš v dresu Montrealu, jenž inkasoval 6 branek při prohře 5-6 po prodloužení s Pittsburghem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Zoo Jihlava si opět připomene Den zvířat. Na oslavu všech malých i velkých tvorů můžete vyrazit už dnes od 10 do 15 hodin. Letos s podtitulem Pod hladinou. Připravené budou hravé úkoly, ukázky přírodin, hry a soutěže a také kvíz o ceny. Součástí bude i stánek Chráníme mořské želvy. Z Jihlavy Markéta Báťová.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, ráno výjimečně, mlhy během dne se ale bude pomaličku zatahovat. Teploty už nám pomalu klesají, je dnešní odpolední maxima o 5 stupňů méně než včera, tedy 20 stupňů Celsia.
9: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré nedělní ráno, 7:04, s vámi Lea Filip. Víkend k nám, ano, víkend nám začíná ta druhá polovina. Tak díky, že posloucháte, vstáváte, ať už děláte cokoliv, klidně nám napište. A my vám pustíme něco.
6: Něco hezkýho,
10: a
6: samozřejmě.
10: Co to bude,
6: no, něco by to chtělo na rozveselení takhle při nedělním ránu. Mně se třeba chce spát, se přiznám trošku, určitě posluchači taky. Někteří mají takový jako...
10: Mně se dneska vstávat vůbec nechtělo, takže já dneska nemám dobrou náladu, ale doufám, že si ji tady společně zlepšíme. Tak startujeme právě teď.
9: Hit Radio Vysočina.

0: kapela Krištof Šňůry, 7 hodin, 11 minutek, hezké dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, napište nám, co děláte, vstáváte, cestujete, pracujete na 777-937-777. Mimo to nám začal říjet, dneska máme 4.10. a s ním přichází naprosto očekávatelná otázka. Kdy už je společensky legální začít topit, Filipe?
1: No já si myslím, že ta doba už nastala, třeba před 14 dny už bylo chladněji některé noci, takže my už jsme třeba už zahájili sezonu, nevím jak ty.
0: No, já asi ještě ne, mě by zajímalo, co naše posluchačky třeba, jak velké otužilce z vás vaši chlapi dělají, já třeba čekám, dokud teplota doma neklesne na 15.
1: Fakt na 15,
0: no, tak já spím i v zimě třeba s pootevřeným oknem a tak. No.
1: Tak to my taky, ale v obýváku teda máme teploměr a myslím si, když se to hýbne jako pod 20 stupňů, tak už zapínáme topení, to už není moc komfortní. V mikině možná, jo, a v tlustých ponožkách, ale jinak ne.
0: Hele, já si myslím, že vy chlapi prostě máte v sobě nějaký termostat z doby ledové. Jakmile venku nemrzne, tak já nevím, že praskají stromy, je topení prostě slabost a všimli jste si, že v každém vztahu je jeden topič a ledoborec. Takže ty budeš ten topič a
1: ne, já
0: budu
1: určitě
0: ledoborec.
1: Ne, já určitě ne, já toho vydržím dost, na druhou stranu myslím si, že doma by pod 20 stupňů jako být nemělo, ale možná mi to někdo vyvrátí a řekne, tak si vem mikinu a máš to.
0: Tak schválně, kdo u vás doma je takový první ten, který se blíží k radiátoru ve dvě ráno jako zloděj, aby prostě aspoň trošku jako temperoval, víš?
1: Tak my máme krp na dřevo, takže aha, my to máme trošku
0: ale
1: jiný.
0: To máš teď nově, pojď se vrátit do minulosti.
1: My si to tam jako vyhřejeme hodně a pak je tam zase třeba až moc teplo, no, protože s tím tolik neumíme zatím. Do minulosti my spíme s otevřeným oknem klidně jako v zimě, aha, to máme stejný, ale přes den jsem měl doma rád jako kolem těch 22, 20 stupňů, to se přiznám.
0: No tak dejte vědět, jak je to u vás, přátelé, kdo je ledoborec, kdo je topič, já jsem ledoborka a vždycky ledoborka budu.
1: No dobře, no.
0: A ty teda taky, jo? Nebo ty seš něco mezi?
1: Ne, já to vydržím klidně, já bych vydržel těch 17, ale aha, když můžu, tak si to zapnu.
0: Jasně, tak dejte vědět a my posíláme další skvělou ranní muziku.

0: Hezké dobré ráno. Chodí nám tady od vás spousty zpráv, tak děkujeme za to, že i takhle brzo ráno píšete. Napsala nám tady Věra, ahoj, můj manžel říká, že musí i do vany v teplákách, jen abych ušetřila. Tak asi tak. Ptali jsme se, kdo z vás je taková ta zmrzlina doma, kdo je naopak topič, tak koukáme, že Věra tady v tom má jasno. Děkujeme za zprávu. Také nám tady píše Martina, krásné ranko z Náchoda, já jsem teplomilka, tak 23 stupňů, to je moje. A jinak jsem s vámi, mám pracovní víkend, krásný den vám přeje Martina.
1: Tak teplomilka, to je hezký.
0: To je hezký slovo.
1: Já ještě teda musím jenom říct, že minulý rok u nás byl kamarád, co mají doma malý dítě já jsem kvůli němu vytopil, jo, měli jsme 22 stupňů doma a on celou dobu si takhle mnul ruce, že mu je hrozná kosa, že je zvyklý doma na 26 a já říkám 26 stupňů a on, počkej, až budeš mít dítě, tak taky budete tolik topit. Já si myslím, že
0: není to tak,
1: my nebudeme tolik topit.
0: My jsme takoví ti, kteří ta pravidla porušují prostě. Někdo říká, hele, to budeš mít taky tak.
1: Přesně. Ne, ne. My jdeme proti proudu
0: takzvaně. Ano. Hele, tak ať je to doba u vás jakkoliv, jestli jste topičky nebo ledoborci, nebo teplomilky, jak nám tady napsala posluchačka Marťa, tak prostě hlavně, že se máte rádi, ne?
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je ve světě nového. Cestující na palubě Airbusu společnosti Emirates letícího z Dubaje do Istanbulu zažili během letu šok, když jim ze strepu kabiny začala přímo na sedadla vytékat voda. Překvapení pasažeři celou situaci natáčeli na mobily a videa se rychle rozšířila na sociálních sítích. Aerolinky později vysvětlili, že nepříjemný incident způsobila jen nadměrná kondenzace. Francouzská policie v Marseille zastavila luxusní SUV, které kličkovalo po rušné ulici a naráželo do zaparkovaných aut. Za volantem totiž seděl sotva 9letý chlapec, který stěží dosáhl na pedály. Na sedadle spoluje se ho jistil vlastní otec, který měl navíc na klině dalšího malého potomka a synovi pomáhal držet volant. Šokovaná hlídka nebezpečnou jízdu okamžitě ukončila a otce, u kterého navíc našli zbraň, čeká v lednu soud. Americký profesionální golfista se musel na turnaji v Mississippi vypořádat nejen s nástrahami hřiště, ale také s místní faunou. Když totiž musel vstoupit do vody, aby si poradil se špatně zahraným míčkem, po celou dobu jej z jezírka pozoroval bezmála 2metrový aligátor.

0: Chci tě vzít na dovolenou. Filipe, kam mě vezmeš na dovolenou? Do práce.
1: Tebe viděl bych to starý splavy nebo něco takového maximálně.
0: Tam jsem vyrůstala.
1: No tedy je to tam krásný, dělá to nemyslím
0: nádherný.
1: Špatně.
0: Máchovo jezero. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 4.10. Tak prosím vás, dneska je Mezinárodní den zvířátek.
1: No, tak to je možná jeden z nejkrásnějších.
0: Filipe, váš svátek.
1: Já ne, naše jo. Kočička doma má svátek.
0: Ty
1: a tvůj
0: svátek.
1: Pejsek. Kloinka taky.
0: To má taky, ale ty máš taky svátek.
1: Já taky, tak k jakému zvířátku bys mě přirovnala?
0: Vůl.
1: No takhle.
0: A já budu kráva.
1: Teď jsem to chtěl jako říct, ale zase vím, jak by se na mě sesypaly posluchačky, jakože dámám se tohle neříká.
0: Počkej, ale podívej, teď já mám vytetovanou přece krávu a buvola.
1: To je pravda, takže ty jsi mohla říct vůl a já jsem hned tam mohl říct, no ty krávo, a víš, jak by to bylo.
0: Prosím vás, myslíme ta zvířátka, protože dneska je opravdu Mezinárodní den zvířat, tak prostě obejměte, dejte jim pusinku, běžte na procházku o něco delší než vždycky, ale proč to slavit jenom dneska, můžeme to slavit každý den, že jo?
1: To můžeme a ještě teda, když zapojeme posluchače, mě by zajímalo, jestli třeba si doma nějak říkáte zvířecíma přezdívkama, že jo, to už jsme tady jednou měli, už je to tak rok, jako medvídku, rozumíš, může to být taky třeba čičilka, jo,
0: počkej,
1: nebo
0: a ty používáš nějaký takový zvířecí
1: ne,
0: pojem?
1: Já ne, občas jsem vlastně, myslím, říkal jako, ale ze strany, jako činčilka, se mi to líbilo, jo.
0: Činčilka, no. Je pravda, tak no, já nevím, lásku.
1: Nevíš teď, jo?
0: Ne?
1: Medvídku nebo něco takového.
0: Neříkám medvídku, ne? Říkám lásko, zlato, očičko, hlavičko.
1: Hlavičko, ale posluchači, vy určitě budete doma nějaký přezdívky mít, tak nám to začněte sypat na WhatsApp. Já
0: celkově,
1: jsem zvědavej.
0: Nemusí být jenom zvířecí, ale jak říkáte doma svým polovičkám? Ženy, muži, těšíme se na vaše SMSky.
2: Znáte každý sjezd z dálnice, víte, kde zaparkovat a kde mají slušnou kávu. Domů byste ale chtěli jezdit častěji. Kronošpan Jihlava hledá řidiče kamionu. 2 až 3 noci v týdnu spíte doma a na denních návratech se dá domluvit. 8. října se dozvíte, jak u nás jezdíme a navíc si můžete promluvit přímo s našimi řidiči. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jirko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mhly, odpoledne se ale začne zatahovat a místy také přehánky nebo déšť. Nejvyšší teplota rozdílná dle polohy na západě a severozápadě maxima na 20 stupních, jinde až 23 stupňů Celsia.
2: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno, 8:04 a s Filipem s vámi hodinka, brzká raní za námi, dalších 5 před námi, tak já doufám, že se máte hezky. Taky mrkneme na ty vaše přezdívky, jak říkáte svým drahým polovičkám. Pište nám dál na 777-937-777, ty zprávy se tady množí a nestačím se divit, kolikrát jak se oslovíte. Těšíme se na to, teď už činasky a každý ráno.
2: Hitrádio Vysočina.
4: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: hezké dobré ráno. A my se jdeme podívat na ty vaše přezdívky, jak doma říkáte svým polovičkám. Tak tady píše Petra, ahoj, my si říkáme navzájem čumáčku. Jo, tak to je dobrý, to známe, Fildo, to asi nás nepřekvapí ničím, ale třeba tady píše Ondra. Ahoj Leonko, my doma máme přezdívky podle čísel. Já jsem 67.
1: Tak ještě, že ne 69, jo.
0: A to by byla svůj příjemný, ne?
1: No aspoň by se ta role nějak odvodí. To by mě ještě zajímala ta vysvětlivka 67, jestli to není podle nějakého oblíbeného hráče hokeje, třeba toho partnera.
0: Ondro, napiš nám, co znamená ta 67. Potom tady píše další posluchačka, tady se nepodepsala, ale dobré ranko, mé drahé polovičce říkám kulíšku a on mě hvězdičko.
1: Kulíček a hvězdička, to je hezký. To se mi líbí.
0: Potom tady píše Vašek ze Sušice, ahoj, jsme spolu 36 let a manželce říkám prdelko, beruško nebo samičko. Čau Vašek.
1: No,
0: Vašek. Pak tady píše Petr Zírková, říká své polovičce laseno, kukadílko anebo bubu.
1: Kukadílko. Kukadílko mě zaujalo, to jsem ještě neslyšel nikdy. Bubu a, asi jo, to... ale...
0: Ahoj kukadílko.
1: Tak co, budeme do kina kukadílko.
0: Kukadílko, co bude dneska k večeři, to je skvělý. Pište prosím dál, jak říkáte doma svým drahým polovičkám. Dneska to prolneme celým naším vysíláním. Píše tady ještě Michal. Ahoj své paní, říkám kuli hrášku. Líbí se jí to a někdy, když to na nás přijde, tak už to je pak ostřejší. Ty, no to nemůžu říct, to je tady vyhvězdičkovaný. To prostě, tak no, prostě říká nějakýma slovama, kterou tu drahou polovičku rajcují. Tak, zdraví Michal. No bych se musela vypípat. Každopádně, Filipe, jak si říkáte u vás doma?
1: My nemáme takovýhle přezdívky.
0: A ty oslovuješ jménem?
1: No, já ji vlastně moc neoslovuji nijak.
0: Takže to bude, hele, nijak, co bude dneska k večeři?
1: Ne, asi Maky říkám, no. Tak jmenuje se Markéta, tak a mě říká většinou, no, mě říká Filipe, tak to bych... Nemám ji vyměnit teda nakonec.
0: Nemá vyměnit ona tebe
1: Filipe,
0: taky.
1: Maky. No hele, já jsem nikdy takový to jako lásko a prostě zlato, já jsem to nepoužíval nikdy.
0: Ani když si píšete SMSku, nepíšeš třeba lásko, miláčku.
1: Já to moc nemám rád, ale zase jdu proti proudu. Většina lidí, co poslouchám, tak si to tak píše, no.
0: To u nás doma to máme prostě, nevím, lásko, zlato, miláčku, taková klasika, když oslovuješ, tak ani neříkám vlastně jménem. Fakt strašně jako
1: tak
0: málo.
1: Já jsem Filip doma.
0: A nebo, jak jsem říkala, já mu říkám očičko nebo hlavičko.
1: Filipe, umejt nádobí, Filipe, vysaj, Filipe, proč bordel?
0: Každopádně pište nám dál, jak říkáte doma vašim drahým polovičkám a my pokračujeme. A budeme vám hrát skvělou muziku. Já vám vymyslím ty přezdívky doma. Maky a Filip, to je divný. To musí jaký prostě lásko, pusinko, kočičko.
1: A to je ale zase, jako mně to přijde skoro už ohraný strašně.
0: Ne, jdem hrát.

0: Hezké dobré ráno, ještě se chvilinku pověnujeme tomu, jak říkáte doma svým drahým polovičkám, protože nám těch SMSek tady chodí opravdu moc. Píše nám tady Verča z Bohnic, my si říkáme Čupíto a Čupítko, dokonce jsme si chtěli dát na schránku i Čupitovi.
1: Čupito, ale je to teda drink, který mě chutnal, když mi bylo tak jako 18,
0: ano,
1: je to vlastně, uvnitř byla třešinka, že jo, no strašný tlamolet.
0: Nějaký jablíčko, nebo co to bylo, takový pitičko, takový?
1: Ne, byl to nějaký jako likér, spíš mi to chutnalo jako třešňový.
0: Potom tady píše Kačka, dobré ranko, tak já to mám stejně jako Filip, nikdy mi to nešlo přes pusu, přijde mi to divný, takže jsem oslovovala vždy jménem Krásný den Kačka.
1: Tak Kačko.
0: Potom tady píše Lukáš z Harachova, krásné ráno do studia své přítelkyni, která je v 7. měsíci těhotenství, říkám Brontíku, má to moc ráda.
1: Jako Brontosaurus, jo? Jo, tak to je hezký
0: to nechceš,
1: od tebe teda.
0: No. To nechceš, ale jasně, ceníme legrace. Lukáši, pozdravujeme Brontíka teda, nebo Brontici. Potom tady píše Hanka, krásné ráno, bývalý přítel mi říkal Hačiko, přitom já jsem spíš Kočičková. Mějte fajn den, Hanka. Pak tady píše, dobré ráno, já svému gay partnerovi říkám ahoj kotě moje.
1: Ale tak to, taky, to se taky dá, takový paradox.
0: A nebo tady Péťa z Prahy, ahoj, my si říkáme se Snoubenkou Bubu a Dudu, anebo Pí, anebo taky Pítečko. Někdy přijde i Lasena nebo Laso, ale jsme mladěši a jsme spolu 10,5 roku. Čau, Petr Praha.
1: Hele, vidíš, že ta kreativita je velká. Já si vzpomenu, jsme včera zrovna byli u přítelkyně taťky, ten má přítelkyni.
0: Ano.
1: A tatínek se jmenuje Luboš a ona mu říká Lu, to se mi líbí.
0: Lu, to je hezký. Hele, jo? Lu,
1: ale vlastně
0: hezký.
1: Jako si tak uvědomím, že při jakémkoliv oslovení jeho vždycky říká Lu, takže to bylo slyšet třeba 200krát za 2 hodiny, prostě
0: a
1: jsou
0: tak
1: takhle navyklí.
0: Já tobě budu říkat ode dneška Fí.
1: Fí. A to je docela hezký, to se mi líbí. To je jak jo. Nějaký písmeno prostě z řecký abecedy.
0: Tak prosím vás, Filip Lejček, moderátor Hit Rádia, je od dnešního dne Fí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Without you.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. 28letý Brit ukradl traktor s balíkovačem slámy a cíleně s ním ve vysoké rychlosti najel do domu jiného muže, s nímž vedl letité spory. Důvodem byla nechutná provokace, kdy majitel stavení pomočil hrob otce a bratra samozvaného mstitele, což si natočil na video a chlubil se tím na sociálních sítích. Jako trest teď nemá kde bydlet. V Singapuru spustili originální projekt, v jehož rámci lidem finančně platí za to, že čtou knihy namísto bezmyšlenkovitého scrollování v mobilech. Tamní úřady a iniciativy tímto netradičním způsobem bojují proti závislosti na digitálních obrazovkách a snaží se v populaci oživit zájem o klasickou literaturu. Více než 1200 hudebníků vytvořilo na stadionu ve Frankfurtu nad Mohanem rekordně velkou rockovou kapelu hrající živě. Dohromady se na akci The Grand Jam sešlo 1231 hudebníků a hudebnic. Tím byl překonán dosud platný rekord z roku 2020.

0: vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: I dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne se ale začne pomaličku zatahovat. Nejvyšší odpolední teploty na západě a severozápadě až 20, jinde až 23 stupňů Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezkou neděli, 9:59, pokračujeme dál, před námi Anastasia, taky Lost Frequencies, bude narozeně nová ruleta a taky pro někoho z vás. Budu mít 2, anebo možná 4 vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje malá maličkost. Hrajeme už 9.10. v Praze v divadle Hibernia, takže někomu z vás chci udělat radost jen tak. Tohle všechno v této hodince, tak já doufám, že máte radost stejně jako my a jdeme hrát další skvělou muziku.
2: Hit Radio Vysočina.

0: doufám, že se máte krásně, 7 minutek po 9. hodině. Já jsem tady zmiňovala, že pro někoho z vás budu mít 2 nebo 4 lupeny na Celine Dion show, kterou hraju příští pátek 9.10. Filipe, ty jsi tam byl, tak ty můžeš vlastně říct, o co se jedná. Jsou to hity Celine Dion, kde hraju ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Máme k tomu kapelu, vizuální zážitek, efekty, zpíváme tam v 7 metrech nad zemí a tak dále a tak dále.
1: No, já nevím, co k tomu říct, protože bylo to takový, jsem ti to říkal, no, že se ti to povedlo samozřejmě. Nebo všem se vám to povedlo. My jsme tam byli s přítelkyní, já se přiznám, že nechodím na koncerty vůbec, nevím proč, nějakým způsobem poslední dobou, ale bylo to fantastický, pěkný, opravdu ty vizuální efekty. My jsme seděli v první řadě, tak to byl možná trošku jiný zážitek než pro lidi vzadu, ale taky to má něco do sebe stejně jako v kině. Takže doporučuji tam zajít, i kdybyste ty lupeny nevyhráli, protože i ta na těch stupenek samozřejmě je příznivá, za ten zážitek je to super.
0: A já mám samozřejmě pro naše posluchače i slevu 30% s kódem HITRADIO,
1: no tak,
0: když si budou chtít koupit vstupenky, protože už je tam opravdu strašně malinko a máme vlastně téměř vyprodáno, ale já jsem si řekla, že 4 lupeny věnuju našim posluchačům. 2 na Instagram a 2 tady přímo v éteru. Takže prosím vás, pokud si někdo chcete udělat příští týden v pátek večer romantiku nebo zajít s kámošem, kámoškou na Celine Dion show, tak mi napište, chci na Leu. Ne? Nebo chci na Celine? Chci na Leu.
1: Chci na Leu.
0: Na 777-937-777 a já vyberu někoho z vás a potom udělám soutěž ještě po 10. hodině u mě na Instagramu. Takže kdo byste chtěl na Celine Dion, tak prostě jen tak někomu z vás dám 2 lupeny. Tak pište na 777-937-777, chci na Leu a za chvilku bude i narozeninová ruleta.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: odpoledne. A my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás, protože rádi vám děláme radost, tak jdeme na to a já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Míša.
0: Ahoj Míšo, odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, tož zdravíme do Ostravy. A rychlý jedné do Prahy. Tak hezkou neděli, co právě teď děláš, nebo co máš v plánu?
1: Vařím polívku.
0: Vaříš polívku, ano.
1: No. A potom se vyšlištám s dcerou do obchodu.
0: Jasně. A odpoledne volníčko, zítra školička tak. Nebo školka a práce?
1: A práce zítra.
0: Dobře, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Měl nebo bude mít?
1: Dcera bude mít 12. října narozeniny.
0: Dobře, kolikáte?
1: Bude mít 22.
0: 22, tak to už je velká, ježišo, já tady do školky.
1: Já mám ještě jednu, ta chodí do školy na základku.
0: Aha, dobře, a jak se jmenuje dcera?
1: Diana.
0: Diana, krásné jméno, princezna Diana, Diana. Každopádně jdeme teda rovnou na pravidla. Potřebujeme to datum, říkala jsi kdy?
1: 4.
0: Takže dneska
1: 12, přímo? 12. 12.
0: Jo, 12. Dobře. Tak pravidla jsou následující. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 12.10. Na tobě bude, aby si vybrala jeden z těch songů, pošleme ho tvojí dceře Diance a pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom hráli tu třetí. Tak jsi připravena a jdeme na to.
1: No.
0: Máš strach?
1: Ne.
0: To je dobře. Tak roztáčíme kolo právě teď. Tak to bylo rychlý. Filip se na mě podíval, jenom slyšel ten první tón a dál a zvedl hlavu.
2: To bylo nejrychlejší možná dál, co jsme tady kdy měli. No asi jo, tak posílej další.
0: Dobře, roztáčíme kolo číslo 2.
1: Wow.
0: Taky dál, jo? Jsi si jistá?
1: Jo, asi jo.
0: Tak máme tady potom poslední možnost a automaticky bychom hráli tu třetí.
1: To třetí je dobrého i zlého.
0: Dobře, tak jo. Tak co?
1: Měla se někdo možnost, ano.
0: Takže jo, Robbie Williams.
1: Jasně, jasně.
0: Dobře. Tak Miško, teď máš ten správný čas, aby si mohla své dceři Diance sdělit cokoliv chceš. Pojď na to.
1: Tak, že ji strašně milujeme a že jí přeju k těm narozeninám hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se jí splní všechno, co jí bude, co si přeje.
0: My se samozřejmě přidáváme hlavně to zdravíčko a Dianka studuje, pracuje?
1: No, chystá se na vysokou.
0: Hezky, krásný. Tak holky, já myslím, že si asi budete muset udělat výlet do Prahy.
1: Protože
0: my tady totiž máme samozřejmě díky partnerovi naší narozeninové rulety firma na zážitky, tak pro vás tady máme asijské street food degustační menu pro 2 osoby. Je to v Praze.
1: Ona má ráda takové věci.
0: Jo, tak může vyrazit s kámoškou nebo s tebou a tak podobně v pražských Holešovicích. Nezapomenutelný zážitek, navštívíte restauraci, kde ochutnáte všechny různé pochutiny, vlastně degustační menu, což je prostě skvělý.
1: Super, super, děkujeme.
0: No tak jo, tak vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tohle všecko poslat a Robbie Williams letí za vámi. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, taky, taky, ahoj.

0: Ta je za námi, ale já tady pro někoho z vás mám dva lupeny na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost příští týden v pátek. Je to v Praze v divadle Hibernia od 19 hodin. A máme posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že dvě VIP místa prostě věnuju někomu z vás. Vy nám píšete na 777-937-777, chci na Leu, tak krátce po 10. hodině vyberu někoho z vás a potom ještě dvě vstupenky rozdám na Instagramu. Takže kdo byste chtěl vyrazit do divadla, tak stačí napsat a já se na vás těším.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
9: Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě i mlhy. Na severozápadě a severu Čech a postupně místy jinde v Čechách oblačno až zataženo. Nejvyšší dnešní odpolední teploty 23 stupňů Celsia.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezkou neděli, 2:50. Za chviličku se dozvíme, kdo z vás dostane 2 lístky na Celine Dion a budeme hrát spousty skvělé muziky, zajímavých informací. Prostě díky, že jste tady s námi, děláme si tu neděli o něco krásnější. A pokud možno, běžte dneska i ven, protože ještě dnes, zítra bude krásně, ale potom už přijde podzim.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Hit Radio, hezkou neděli. Tak se jdeme podívat na ty vaše SMSky, protože nám jich tady přišlo opravdu strašně moc. Když jsem se rozhodla, že někomu z vás chci prostě jen tak udělat radost, kdybyste si chtěli udělat výlet do Prahy, zajít si do divadla, k tomu potkat mě, vás, můžeme se potkat společně po představení, strašně ráda vás poznám, tak věnuju někomu z vás dva lístky na Celine Dion show, kterou hrajeme v pátek 9. října v divadle Hibernia. A jsou to hity Celine a lítáme tam vzduchem, zpíváme, tančíme a tak podobně, je to krásné představení. Máme téměř vyprodáno, takže jsem se rozhodla, že prostě chci udělat radost. Tak se tady hrabu v těch SMSkách, losuju právě, teď se mi prst zastavil na... Tady není podpis, to nevadí, ale je napsáno, chci na Leu, jsi skvělá, prostě je to krásný, že děláš takové hezké věci, někomu udělat jen tak radost. Tak kdo slyšíte tuhle SMSku a napsal jste, já vám teď i odpovím z našeho rádiového čísla, abyste mi poslali celé jméno, telefon, adresu, e-mail, ať taky vím, kam ty lupeny poslat. No a kdybyste někdo chtěl taky ještě zajít, tak na Instagramu právě teď, když mi napíšete chci na Celine, na Lea podtržítko Giongiosi, tak vyberu ještě někoho z vás tam. A teď už Lady Gaga.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Abrakadabra, Lady Gaga, my pokračujeme dál, před námi Desiree, David Guetta a taky hodiny a jejich souhvězdí, tak díky, že posloucháte. Samozřejmě nás můžete ladit i online přes aplikaci Radia.cz nebo webové stránky Hitradio.cz a budete s námi úplně všude.
1: Hitradio. Hitradio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

hodiny jsou hvězdí. Taky Hit Radio s vámi a my se mrkneme za Miley Cyrus, která má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bass Persuades debutovalo totiž na prvním místě hitparády Billboard, což je obrovský úspěch a je to její první jednička z Banger z roku 2013, což je vlastně 11 let. V popovém čase je to zhruba 3 století a 5 milionů nových trendů na TikToku, co si budem. Tak pojďme tomu říkat zlatý návrat a taky návrat, který vlastně nepotřebuje žádné skandály, jenom čistý hlas a hodně, hodně dobrou produkci. Takže vtipné na tom je, že mezi těmi dvěma milníky se stalo v podstatě všechno. Svatba, rozvod, její změna image, Miley přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako etablovaná ikona. Takže Miley, vítej a my si tu tvoji novinku dáme i teď. Let's go. Mě to trošku připomíná Lady Gaga a Abracadabra, tak dejte vědět, co vám. Miley Cyrus, Bass Persuades. Record is on.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: 3:45 je aktuální čas, to znamená pro vás to nejlepší, protože vy máte oblíbenou jednu jedinou, takovou tu nejvíc oblíbenou hodinku ve vysílání Hit Rádia. A to je ta, kdy si můžete 60 minut nechat zahrát, cokoliv vy, naši posluchači, si přejete. Hity na přání k vaření startují po 11. hodině, tak nám teď už na 777-937-777 můžete napsat, co byste rádi slyšeli, někoho pozdravili, taky co dneska vaříte, baštíte, protože to nás hodně zajímá. Já mám takovej hlad, že bych tady kousla i do toho mikrofonu. Prosím vás, hlavně nepište bramborovou kaši, řízek, karbanátek, kuře nebo něco k tomu, protože bych okamžitě jela k vám domů. Tak dejte vědět a já vám posílám třeba The Sound of Silence anebo taky John Bon Jovi. A po 11. o tom rozhodujete vy.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Arko! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko! Volejte 800 193 193.
1: I dnes si ještě užijeme hezké počasí, bude jasno až polojasno, během dne se začne pomalinku zatahovat, odpolední teploty opět nadprůměrné až 23 stupňů Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 11. Hity na přání kvaření startují právě teď. Headway, What is Love? Anebo Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Co bude dál, je na vás, pište si.
2: Hit Radio Vysočina. What is love?

Hity na přání k vaření, jdeme se podívat na vaše SMSky. Můžete nám psát na 777-937-777. Jako to tady udělala Stáňa z Hřejkovic. Ahoj Leonko, dnes máme kuře, brambory a nádivku a odpoledne ke kávě bude asi bábovka. Prosím o zahrání písničky Žijeme len raz, Robert Burian. Děkuji moc. No tak samozřejmě, Žijeme len raz. To by bylo, abychom tenhle song nezahráli. A co bude dál?

Za chviličku pro vás budeme hrát Rosalyn, Imagine Dragons, taky Miles Smith, o tohle všechno jste si napsali a pak bych dala prostor i někomu z vás volajících. Takže pokud je někdo mezi vámi, připravte si telefonní číslo 800 937 937 a za takových 10 minutek se těším na někoho z vás v éteru.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ten správný čas, abyste volali na 800 937 937, kdo chce zahrát hit na přání k vaření, taky třeba někoho pozdravit a nebo pokecat o tom, co dneska vaříte, co vás čeká a nemine následující pracovní týden, takže volejte 800 937 937 právě teď. A já se ptám, koho pak máme na telefonu?
1: Ahoj, Lilo, tady Richard.
0: Ahoj Richarde, co děláme, odkud voláme?
1: Voláme od Hořic pod Krkonoší.
0: Ano. Máte tam krásně?
1: Ano, samozřejmě, svítí sluníčko, je nádhera.
0: Houby rostou?
1: Taky rostou.
0: A jaký je plán pro dnešní den?
1: Pro dnešní den, proběh poklid v zahradu, dali jsme si dobrý obídek.
0: Co jste měli dobrého?
1: Špagety s bolonskou.
0: Aha. A nějaký dezertík bude?
1: Až díl.
0: Dobře, a co ti budeme hrát? Co ti budeme hrát a pro koho?
1: No, tak můžeme kabáty.
0: Jasně, a jakou?
1: Třeba Báru.
0: Dobře.
1: Ta nejhranější.
0: A pro koho?
1: Bylo by to pro vaše rádio.
0: Děkujeme.
1: Pro mě samozřejmě, pro ty lidičky, který mě znají. Tak bylo by to třeba pro syna Ondru, pro přítelkyni Ondry matku, dceru Barušku, vnoučka Adámka.
0: Ano.
1: Toma. A všechno, prostě všechny, co mě znají.
0: To je obrovská familie. Vyjmenujeme klidně všechny, hele, budeme tady až do večera, pojďme celý ten seznam. Dobře,
1: ne,
0: tak kabáty posílám za tebou, užijte si to, mějte krásnou neděli a díky za tvůj telefon.
1: Tak jo, taky díky.
0: Mějte se hezky, ahoj.

Za chviličku Simply Plan, Marshmallow, Jonas Brothers, Madonna, to je všechno, o co jste si napsali. A taky píše tady Lenička, ahoj Leonko, zahraj prosím Incomplete od Backstreet Boys, je to jedna z mých nejoblíbenějších písní. Momentálně mají turné v Německu a chystáme se, tam podařilo se nám ulevit lupeny. Tak samozřejmě, že to zahrajeme, na tohle se všecko můžete těšit, za chviličku jsme zpátky, takže Incomplete. Dvě minutky a letí to Leni za tebou.

0: Marko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes by mělo být jasno až polojasno, během dne se však začne trošičku zatahovat. Odpolední maxima však velice příjemné, a to až na 23 stupních Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Teď už krásné nedělní dopoledne, nebo odpoledne, ano, dopoledne, ráno, večer. Samozřejmě odpoledne, minutka popolední, dobrou chuť. Pokud právě obědváte ještě hodinka společného času, tak my vám k tomu budeme hrát Coldplay Little Sims Burna Boy právě teď.
2: Hit Radio Vysočina.

takový ten příběh, který napíše sám život. Čas od času člověk na letišti nechá kufr, mobil, občas tam nechá třeba i svačinu nebo něco podobného, ale aby tam zapomněl dítě, tak to se možná stává jenom ve filmech typu Sám doma 1, Sám doma 2, a nebo taky v Německu, přátelé, protože jedna rodinka tam teď nechala svoji pětiletou holčičku a opravdu se tohle stalo. Normálně naskočili do dvou aut, vyrazili bez ní domů a mysleli si, že je asi v tom druhém autě. Úplně si dovedu představit tu hrůzu, když doma počítali děti. Na druhou stranu mám pár přátel s pětiletými dceruškami, tak kdo ví, jestli tam třeba nenechali schválně, aby měli aspoň na pár hodin klid. Ne, berme to s nadsázkou. Naštěstí tento příběh dobře dopadl. Holčička se našla v pořádku, zdravá, ale prosím vás, dávejte si opravdu pozor.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré odpoledne 4. října, pár minutek popolední. Před námi je spousty skvělé muziky, Green Day, David Guetta, tedy svým Stones and I, ale taky přijde krásná Christina Aguilera se svým Beautiful. Tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Vysočina,

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vánoce, Vánoce jsou za rohem.
1: Nejstarší hračkářství na světě totiž oznámilo, že vánoční trendy pro letošní rok budou takový ty roboti. Pro ty nejmenší mrňátka, který naráží do věcí, podivná stvoření se špičatýma ušima a tak podobně. A děti prý letos chtějí nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Tak prosím vás, holky, ženy, dámy, dívky, takové dárečky my dostáváme od stvoření světa. Nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Přísahám, že já jsem lepší definici muže strašně dlouho neslyšela. A pánové, vy mi to prosím vás odpuste, jo?
2: Hit Radio Vysočina.

0: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává, tak doufám, že jste si to užili. Díky za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty. Udělali jsme radost my vám a vy taky nám. Díky, že posloucháte a pokud možno, zůstaňte s námi dál, protože za chviličku po 13. se na vás těší Káťa Pechová, tak o hity nebude nouze, o dobrou náladu taky ne. Tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. A teď už si užijte krásné nedělní odpoledne. Ahoj!
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
3: laminátovou
1: a voděodolnou,
3: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří nových prostor Oáza klidu a Oáza fyzio.
5: Kdy?
4: Již tento pátek 2. října.
5: Kde?
4: Ve Viva centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
5: Na co se můžete těšit?
4: Oficiální zahájení a slavnostní přestřižení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
5: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory Oázy.

zapomenu. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt, věř, že bez tebe tu budu.

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než svět.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Dneska nás čeká jasno až polojasno, místy se můžou ještě vytvořit taky mlhy. Na severozápadě a severu Čech postupně místy i v celých Čechách oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě další hity, teď DJ Semi a Janu.

0: Neuvěřitelně skvělý. Tohle jsou Lady Gaga a Bradley Cooper. Přeju vám krásnou neděli. No a Cimrmanofilové, důležitá zpráva, důležité výročí. Divadlo Járy Cimrmana má dneska totiž přesně 59 let. První představení, premiéra divadelní hry Akt se konalo 4. října 1967. Jako by to bylo včera. Vstupné na neznámý soubor bylo tenkrát 15 korun. Hezká částka, to by se nám dneska líbilo. A herci měli tehdy takovou trému, že si museli vzít léky na uklidnění. Teď je to naopak, léky na uklidnění si bere každý návštěvník a každý účastník těch představení, protože přiznejme si, i když ty hry znáte nazpaměť, a některý věřím, že znáte nazpaměť, tak se tomu stejně člověk směje, jak kdyby to viděl poprvý. A to je krásný. Prostě národní bohatství. A když už jsme u toho národa, tak zůstaneme v Česku. Tohle je Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen.

krásné odpoledne. Zajímá mě, protože, hele, je podzim, jo, začínají takový ty dlouhý večery, které můžou být nepříjemný, protože tma, ale taky je čas připomenout si spoustu skvělých filmů, seriálů a tak. No a mě by zajímalo, jestli jste viděli film Hudbu složil, slova napsal. Film z roku 2007, jo, a neptám se na to samozřejmě náhodou, protože krom toho, že je to moc hezký film, Hugh Grant a Drew Barrymore, tak nás čeká song právě z tohohle filmu. Logicky, že jo, tam musí být skvělý songy. No a na tomhle songu zpívá právě i Hugh Grant. Já myslím, že nejvíc si pamatujeme jeho taneční vystoupení z vánočního filmu Láska nebeská, že jo. Tam to umí roztočit extrémně, ale on umí fakt i zpívat. Takže za chvilku tahle pecka. Hugh Grant a Hayley Bennett, Way Back Into Love. Už za chvilku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Čina, Skiláska a Data. Doufám, že máte krásnou neděli, posloucháte Hit Radio. A v pondělí zítra startuje týden udílení Nobelových cen. Jo, zítra opět začíná hon na nejchytřejší lidi planety, ale všechny zajímá nejvíc ten pátek. To se totiž uděluje Nobelovka za mír. A ano, Donald Trump už si určitě u zrcadla trénuje děkovnou řeč. No a co, že už půl roku válčí v Iránu? Nebuďte detailisti, ne, fakt? Ten chlap tu cenu chce víc než další termín v Bílém domě. Víc než cokoliv na světě. Loni o ní mluvil skoro v každém druhém projevu. Letos v tom jede na novo. Jo, to je silná fixace. Ale jo, šanci teoreticky má, protože Nobelova cena je jako Oscar, zvlášť ta za mír. Jo, dostanete ji buď za celoživotní dílo, nebo za to, že jste zrovna trendy.

Jedinečný Aerosmith jsou v éteru Hitrádia, krásné odpoledne všem. Za chvíli 2:45 a samozřejmě budem v tom nejlepším soundtracku k vašemu odpoledni pokračovat, aby ta neděle byla opravdu krásná. Posledních pár dní babího léta nám slibují, jo, má se to příští týden zlomit, tak doufám, že si to slunce užíváte plnými doušky. K tomu za chvíli třeba YouTube. Přesně takovej song, u kterého se můžete zasnít. K tomu taky Sam Feld nebo Taylor Swift.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dneska přes den bude jasno až polojasno postupně, ale přibývání oblačnosti od západu a to postupně takhle pěkně až na večer. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, doufám, že si užíváte krásnou neděli, další hity k tomu, teď Imagine Dragons.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu a my vzpomínáme. Zítra by totiž oslavil 90. muž, který měnil svět a lidi z jednoho pražského bytu. Zítra slavíme nedožitých 90 let Václava Havla. Zítřejší datum, které nám připomíná, že i slušnost může být vlastně zbraní. On byl v podstatě rocker, kterého okolnosti donutili řídit stát. A když se podíváte na fotky z 90., tak vidíte člověka, který vypadá, že by si raději dal pivo z Rolling Stones, než řešil hádky mezi stranami. A on s nimi to pivo skutečně pil. Byl to, dá se říct, nejlepší nepolitik, jakého jsme kdy v čele státu měli. Ta lidskost, to, že se nebál vypadat občas trochu neohrabaně, z něj dělalo někoho, komu jsme věřili. A svět ho miloval právě proto, že v něm viděli někoho, kdo nehraje roli, ale prostě je. Takže pane prezidente, zdravíme tam nahoru a děkujeme.

0: Tohle je Shakira, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Neděle. Doufám, že si užíváte první říjnová neděle navíc. Teď na mě už začaly vyskakovat takový ty příspěvky. Vánoce za chvilku, začněte se chystat. Chystáte se někdo už? Nebo jste třeba někdo už napřed? Jakože byste třeba byli už předchystaní? Jako jestli jo, tak klobouk dolů. Já se přiznám, že tohle je na mě málo tlak, já potřebuji, aby to bylo trošku ve stresu, jo, takže ideálně týden před. Takže jestli někdo opravdu už plánujete nebo chcete letos začít s předstihem, tak údajně teď je ten čas. Ale já bych to nehrotila. Radši si dejte do uší ty nejlepší songy a užijte si hezký den. Maroon 5, taky Swedish House Mafia nebo Sia, už za chvilku.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří nových prostor Oáza klidu a Oáza fyzio.
3: Kdy?
2: Již tento pátek 2. října.
3: Kde?
2: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
3: Na co se můžete těšit?

0: Speciální zahájení a slavnostní přestřížení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
1: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory Oázy.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Odpoledne trávíte s Hit Rádiem, za námi Sia. A už si chvilku zůstaneme, ta totiž právě udělala obchod svého života. Prodala kus svojí historie, za částku, ze který se vám pravděpodobně zatočí hlava. Léta schovávala tvář, to asi víte, pod tou velkou blondětou parukou. No a teď v podstatě prodala klíče od trezoru někomu, kdo z ní udělá digitální nesmrtelnou ikonu. Takže zatímco my řešíme složenky, tak ona má na účtě 180 milionů dolarů. Jen si představte, co byste s takovou částkou dělali. A ona si teď může v klidu dál psát hity pro ostatní v teplákách na gauči. Žádný stres, geniální tah. Inkasovat teď, dokud mají streamovací služby tu nejvyšší hodnotu, místo čekání na drobné z přehrávání za 20 let. Takže dostala v podstatě zaplaceno za budoucí slávu, kterou už nemusí odpracovat. Jo? To je sen. Ana na klap právě teď.

0: jsme struny.
1: Skupina Hodiny, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a už se to samozřejmě všeobecně ví, určitě už tu informaci jste zachytili všichni. Příští rok dorazí do Česka opět popová a rocková legenda, prostě zpěvák, který dokáže cokoliv, jo. V podstatě si myslím, že neexistuje moc lidí, jestli vůbec nějací, co by tohohle zpěváka neměli rádi. Protože on fakt i během těch svých show vás prostě baví nejenom tím zpěvem, ale tím, jaký je a kdo je. Navíc je to velice upřímný člověk, taky mluví často o tom, že nebyl vždycky úplně zlatíčko. Ano, dámy a pánové, příští rok totiž na Colors of Ostrava dorazí Robbie Williams.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. Chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: V noci nás čeká většinou oblačno až zataženo, místy se může objevit polojasno, kránu, potom hlavně v severozápadní polovině území mlhy, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů a zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty ještě příjemné 18 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po třetí hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte krásnou neděli a k tomu David Guetta.

Tempercity a Self-Aware, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A dámy, prosím vás, než se vdáte za opravdu, opravdu staršího muže, zkuste prověřit, že se s ním nekámošila třeba vaše babička. Aha, no tak samozřejmě to neříkám jenom tak, jo, protože abyste po svatbě nezjistili třeba, že jste si vzali svého vlastního dědu. Jo, to by mohlo být divný. Takhle se na Floridě totiž zamilovala 28letá kráska na první pohled do staršího milionáře. Jako jasně, určitě ty miliony vůbec nehrály žádnou roli. No a co myslíte? Byl to on, její dědeček. Údajně má teda příběh šťastný konec a nerozvedli se, ale já nevím, jestli je to úplně šťastný konec. No, tak vám přeju víc rozumů, štěstí a míň sňatků s vlastními dědečky asi. Coldplay a Sky Full of Stars právě teď.

Skupina Kryštof a Zůstaň tu se mnou. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou neděli. Čtvrt na čtyři, doufám, že si užíváte krásný počasí, dokud ho stále ještě máme, ano, bude hůř, jo. Zároveň možná někteří z vás ocení, že přijdou už ty dny, kdy na sobě ten svetr máte celý den, a ne, že, a to všichni, kdo musí ráno vyrážet z domu, vědí, ráno se musíte oblíct. A odpoledne to všechno táhnete v ruce, ale prostě to k tomu patří. Už je to v podstatě taková jarní a podzimní tradice, že jo? A tradice, ty my máme rádi. A abych dodržovala tradice i já, tak posílám další fantastický hity. Amy McDonald, This is the Life, taky Linkin Park nebo Marlon Rudé.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ascoltate Hit Radio. When the beat drops out. When the beat drops out, za námi. No a za námi taky celý týden. Je čas dát si tu nejzbytečnější informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo. Huh?
0: Včely dokážou rozpoznat lidské tváře a pamatují si je. Tak si dobře rozmyslete, než na nějakou budete oškliví.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Baby Time.
1: G-Easy a Baby Rexa, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli vám všem, za chvíli 3:15, a jo, jasně, no. Jak se pomalu blíží neděle ke konci, tak už všichni cítíme to pondělí ve vzduchu. Jo, ale nesmíme se tím nechat. Vůbec ne. Jo, žádný pondělí. Ne, zatím je stále neděle, ještě pár hodin máme. Tak pokud jste třeba něco celý víkend odkládali, a teď nemyslím práci, spíš něco příjemného, tak možná je čas to udělat. Možná konečně zapálit tu jednu hrozně hezky voňavou svíčku, kterou si šetříte, jo. Nebo vytáhnout ten sváteční čaj. No, vyjmenovávám vesměs hlavně pozitivní věci, jo, protože to je nejlepší způsob, jak si tu neděli užít. Zvlášť, když tomu máte to nejlepší do uší, Rehab už za chvilku, taky Miley Cyrus nebo David Kushner.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy může být i polojasno, kránu se bude tvořit mlha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti dokonce kolem 4. Zítra potom zpočátku většinou oblačno, ráno také s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a to až do vyjasnění, nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23. Krásnou neděli, krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, nachystané další hity, za chvíli Taylor Swift a teď Erik Pritz.

Taylor Swift a Opalite, posloucháte Hit Radio. A doufám, že se usmíváte, protože první říjnový víkend je světovým víkendem úsměvu. Tak snad jste to stihli pořádně roztočit, protože úsměv je prosím pěkně zdravá věc. Je to tak. Plíce dostávají 4x tolik kyslíku, když se smějete. Zlepší se tak i naše dýchání, stahy bránice se zrychlí, zvýší se příjem vzduchu do plic, což má stejnou hodnotu jako běhání nebo tenis. Žádný sportování, stačí se smát? 1 minuta smíchu od srdce je stejně účinná jako hodina relaxace. 10 minut smíchu prý zabezpečí 2 hodiny klidného spánku v noci. No tak abyste začali, abyste se dneska dobře vyspali. Jan Werich to shrnul výborně. Smích je svátkem obličeje. Kdo se směje, nevnímá podle vědců navíc bolest, což takhle. Pojďme si říct, že vždycky, když se vám něco stane, jo, nějaký ukopnete si palec, šlápnete na Lego, cokoliv, a zasmějete se tomu, tak je to vždycky tak jako o něco snesitelnější. A ještě je dobrý si k tomu zanadávat, ale zároveň se smát, jo, tak zkuste. Koutky nahoru a k tomu Eric Kirken.

Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na pět, respektive ještě 16:16, můžete si zkusit něco přát, jestli to bude fungovat, co jiného takhle v neděli si přát, no, tak prosím, prosím, ať zítra nemusíme do práce. No, anebo prosím, prosím, ať je nám zítra v práci krásně. To je možná ještě o něco lepší. Jo, snažme se to vidět pozitivně, že jo. Dobrý je, že ať už bude neděle, pondělí, úterý, středa, cokoliv, tak ty nejlepší hity, ty máme. Za chvilku už tak do uší třeba Imagine Dragons, Leony nebo Nico Santos.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku

Nico Santos a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Půl páté, dámy a pánové, a schválně, jestli to tak máte taky, většina Čechů si totiž k normální práci ještě přivydělává na brigádách. Dokonce polovina z nás pravidelně. Každý sedmý tím splácí dluhy, to bych chtěl vědět, jestli jsou na tom podobně, to bych chtěla vědět, jestli jsou na tom podobně i v jiných zemích, jako. Protože to vůbec není nízký číslo. Polovina z nás pravidelně chodí ještě k práci na brigády. To je mazec. Podobně ve Francii to třeba nedělají takhle. Jo. Jako takhle, umíme pracovat, o tom žádná. To si myslím, že se o našem národě ví tak nějak jako dlouhodobě, ale očividně si to neumíme tolik jako užít potom. Jo. Co se teda ukázalo údajně taky s tímhle průzkumem, že mladí Češi chodí na brigádu jenom proto, aby si vydělali na elektroniku a cestování. To je cool. Jídlo, hadry, úspory, to jim je prej jako jedno, ale cestování a elektronika. Ono dneska ty iPhony jsou docela předražený, že jo? Neskutečný. No tak pokud se zrovna chystáte na brigádu, tak držím pěstě, ať to uteče. K tomu další hity, tohle je Eva Farná.

0: Mr. Props, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásné odpoledne. A samozřejmě krásnou neděli, užíváme si stále ještě toho babího léta, je to skvělý, co? Kéž by to takhle vydrželo, pak by v prosinci trošku nasněžilo a pak zase hezky. To se nám samozřejmě nesplní, ale to nevadí, hlavně si pojďme užívat babího léta, dokud ho máme, teď na večer se to zase ochladí, ale i zítra nás čeká hezký počasí. A to je super. Než se to celý setmí, začne pršet, bláto, že jo? No a tematicky už budeme moct za v podstatě měsíc zpívat tohle.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
0: Takhle, můžeme to zpívat i teď, jo? Jen tam zkuste nějak naroubovat slovo říjen. Mirai a Summer Love už za chvilku, taky Alvaro Soler nebo Sugar Babes.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Podzim s Hit Rádiem. Zlepši

0: Marko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, kránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy, nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů při zmenšené oblačnosti kolem 4, no a zítra potom zpočátku většinou oblačno a mlhy a během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 5. hodině, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. No a tohle snad všichni znáte. Tohle jsou Vohnouti a Svaz českých bohémů.

Bing a Willow Sagehart. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, máme tady vynález týdne, to vypadá, možná to bude i vynález roku. Na světě je prosím pěkně mobil, který vás ochrání před komáry. Ano, opravdu. Dokáže vysílat takové frekvence, že komáři se k vám, nebo respektive k vašemu telefonu prostě nepřiblíží. Což je hustý. Za mě teda, jo. Takhle, pro ty z vás a pro ty z nás teda, kteří na něj mít nebudou, jo, tak teoreticky i klasický mobil dokáže zabít komára, jo. Jen teda doporučuji přiměřenou ránu, abyste si zároveň nerozbili i ten telefon.

A hlavně krásnou neděli, díky, že i dnešek trávíte s námi. Já doufám, že takhle ideální představa. Máte nohy nahoře, jo. Máte po ruce něco dobrýho, jo. A jenom si užíváte ty songy. Předpokládám, že realita asi bude někde jinde, tak jenom ať už děláte cokoliv, tak přeju, ať si to aspoň trochu užíváte. Jo? Do uší k tomu další hity čeká nás Axwell a Ingrosso, nebo třeba Shakira a její Die Die.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hit Rádio Vysočina.
1: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: ztrácí.
1: Poetika v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A dámy a pánové, super mega extra top výročí. Blíží se to. V úterý konkrétně bude slavit výročí 44 let jedna fantastická věc, co měla premiéru tehdy, jo. Ale pozor, já myslím, že to nemusím říkat, stačí, když pustím tohle.
2: My jsme

pěkná směsice. Ano, dámy a pánové, Mach a Šebestová budou v úterý slavit 44 let. No, jak jsme v dětství chtěli mít taky všichni utržen sluchátko. A podívejte, dneska ho máme, že jo, a umí super věci. Ne úplně kouzla, ale umí. Akorát za to teda ještě musíme platit, no. By mě zajímalo, jaký tarif měli Macha Šebestová. To muselo být drahý, k tomu další hity právě.

0: Tohle jsou Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio. A čtěte knihy, prosím vás. Myslím to naprosto vážně. Protože knihy podle vědců zlepšují kvalitu spánku, pomáhají odpočinout od stresu a zlepšují paměť. Všechno věci, co potřebujeme, jo. Prosím vás, ideálně ne, že si půjčíte slabikář vašeho dítěte, jo, tam se dozvíte akorát, že Emma mele maso. To není zas tak hodnotná informace. Nepočítají se ani Facebooky a podobné věci. Prostě vemte knížku, nějakou hezkou knížku. Sedněte si, uvelepte se. Můžete si k tomu dát třeba čaj nebo skleničku něčeho, to nechám na vás. A začtěte se. A prostě si to užijte. Platí? Tak jo. Za chvíli 6 hodin pomalu se s vámi loučím. Čeká nás Ray Dalton, Jay-Z nebo Evanescence. Už za chvilku. Tak se mějte hezky. Ahoj. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stádii upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet uživatelů najednou. Co mimo jiné test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
2: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
1: Bez této aktualizace se aplikace totiž vůbec nespustí. No a sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rock Master disciplínu KO Boulder. V italském Arku, kde teď s rodinou žije, si čtyřnásobný mistr světa připsal už 8. vítězství v kariéře. V pátek skončil v disciplíně duel na 2. místě. A ještě se pojďme podívat na zítřejší počasí. Má být zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnost ubývat, postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách 1000 metrech kolem 15.
3: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Máme ji!
1: Naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Podívejte se na svou kuchyň. Na skříň v ložnici. Na desku stolu, u kterého snídáte. Třeba to všechno začalo právě u nás v Kronošpanu. Buďte i vy u zrodu desek, které tvoří základ domovů. Kronošpan Jihlava hledá nové kolegy do výroby a údržby. 8. října vás provedeme výrobou a dozvíte se, na jaké pozici můžete začít. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
3: Hit Radio.

0: Znáte každý sjezd z dálnice, víte, kde zaparkovat a kde mají slušnou kávu. Domů byste ale chtěli jezdit častěji. Kronošpan Jihlava hledá řidiče kamionu. 2 až 3 noci v týdnu spíte doma a na denních návratech se dá domluvit. 8. října se dozvíte, jak u nás jezdíme a navíc si můžete promluvit přímo s našimi řidiči. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.